0: pak, pak, se zastřelte, zrovna to, jak říkal váš otec.
1: Však se zastřelil,

0: aspetto prova pro se sulegi mie qualità che ne raccemi. Pro su se paso pregoro, da pomo ci doctoro tole natti. A dicte to pomo ci profaieto poslet mi gregor. A si cennado, srotatnes. Je všecko, máte nějaký dotaz?
1: Ano, co potřebujete, aby jste to vyhrál?
0: Psaný testament.
1: A víte on nějaký?
0: Není žádného.
1: To je hloupý.
0: Nepochybně. Ještě nějaký dotaz?
1: Pomůže počí starý průzvu.
0: Právě mému odpůrci Jaroslavu průzvu.

Vater miei occhi slasni Zion, na osso pie pana Gregora. Ale si vam tu zanatom apiten proces vital. Tecuju vam, nechci mi spigot, odkud vidite komšetsko jem samčenik skrinić meho tomu, je to tak ne vaše tajemství. Am sotti iste topisi, vi ecce laste schetam,